0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly, the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So

0: yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, where I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this is Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asana.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there.
1: A zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now, the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asana, sarvanga asana, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up.
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim utan asan.
1: Proto paschim utan asan.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttan Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschim Uttana asana, Bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then, final.

0: In which asan you are sitting.
1: Nakonec, v jaké asáně sedíte?
0: So, sukha asan.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So, svast. Vajrasana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga, the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukha asana.
1: Ležíme v sukha asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný,
0: easier,
1: nebo příjemný,
0: comfortable,
1: snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asan.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asan.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all. And explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is a many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayámy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayámy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asan or what kind of or when means the asan.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se o
0: you are walking.
1: O nic nestaráte. Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dhun,
1: prostě
0: that's called dhun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.

0: opravdu reálně s někým mluvil.
1: So nowadays when someone is walking in the forest here.
0: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
1: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
0: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
1: Because we know there is telephone.
0: Protože
1: mobile.
0: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
1: So technology is very far.
0: Technologie je velmi pokročilá.
1: But dhuni.
0: Ale dhuni.
1: Dhuni means dhun.
0: Dhuni znamená.
1: Dhun means you are. You are in yourself. You are happy in yourself.
0: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
1: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
0: Yeah, jeden bhajan.
1: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
0: Který je to?
1: Manare arati sanjo shambho deva puri sahari. देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
0: चलो तो मॉडलेट भी है ये
1: धुनी लगी बेगम की
0: बेगम की
1: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
0: ये तो něco co nejde popsat
1: वेयर इज द awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
0: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
1: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
0: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
1: Kya tum, nahi, kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning? Fire with the dhuni.
0: Proč zapalujete ohně v dhuni?
1: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
0: Mé dhuni hoří.
1: Without the wood, sorry.
0: I bez dřeva.
1: So there's no any fuel to burn the dhuni.
0: Nic ho neživí, žádné dřevo.
1: But that dhuni is Manipur chakra.
0: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
1: That is a fire too.
0: Že v ní je taky oheň.
1: So yogic language.
0: Tak jogový jazyk.
1: So dhuni, dhun and dhyana.
0: Je dhuni, dhun a dhyana.
1: Dhyana means meditation.
0: Dhyana znamená meditaci.
1: Or dhyana means concentration.
0: A nebo taky koncentraci.
1: Dhyan se sunna. Listen carefully.
0: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
1: Listen alert, awareness.
0: Poslouchej s bdělostí.
1: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
0: Řiď auto prosím bezpečně.
1: So dhyana.
0: A to je všechno.
1: Dhyana, dhuni.
0: Dhyana.
1: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
0: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech
1: there is written something.
0: Se píše.
1: And that's for example.
0: Například.
1: Kanta kamal me.
0: Například kanta kalme.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kant kamal me? Ne. This is a bhajan, you know? Ne. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a dhuni other kant kamal. Kant kamal.
0: Čili je tam kanta kamal.
1: Kant kamal. Kant means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A kamal je lotus.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hridaya kamal.
0: Hridaya kamal.
1: Hridaya kamal mein to nahi. Hridaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hridaya kamal ki aankh khul jaye. So this is Hridaya is the heart.
0: Hridaya
1: znamená anahat lotus.
0: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
1: Similarly nabhi kamal.
0: A podobné je také nabhi kamal.
1: Nabhi is the navel.
0: Nabhi je pupek.
1: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool kamal. The Muladhara chakra.
0: A mool kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra different names.
0: Každá čakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is what how they are using as a poetry or a song etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
1: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan set.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z určiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená to též co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bija mantra.
0: Včetně bija mantra.
1: So on every petal there's one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after this petals 4 6 10, 8, 12, whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga,
0: a když se věnujeme kriya yoga, děláme
1: which you are doing every day,
0: kriya sadhanu, kterou děláte každý den,
1: you are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat.
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum. Yes.
0: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientists said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemisphere.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming.
0: Ve snu.
1: While talking.
0: Při mluvení.
1: While singing.
0: Při zpěvu.
1: While thinking.
0: Při přemýšlení.
1: And while writing.
0: A při psaní.
1: All this in action both hemispheres are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně vyváženě.
1: I only heard from this expertise, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then comes the Latin.
0: A potom latina.
1: But in two actions, Latin fell.
0: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
1: So it is. This is in our body.
0: A to máme v našem těle.
1: We are too hurry.
0: Příliš spěcháme.
1: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
0: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
1: That we should know that word.
0: Měli bychom vědět, že slovo.
1: Is called šabda.
0: Říká se mu šabda.
1: And the word, the akshar.
0: Pak je akshar.
1: The alphabet.
0: Abeceda.
1: So and the knowledge.
0: A poznání, vědomost.
1: So the knowledge.
0: Poznání.
1: The bhava.
0: Bhava.
1: And shabda.
0: A šabda.
1: Shabda, bhava and jnana.
0: Šabda, bhava, bhava a jnana.
1: Sanskrit learned person.
0: Člověk, který umí sanskrit.
1: Or who read that language.
0: Který je schopen v sanskritu číst.
1: Then the speech is balanced on these three things.
0: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
1: Šabda.
0: Na šabdě.
1: Artha.
0: Artě.
1: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
0: Na tomto trojím je založena.
1: And this awakes in our chakra.
0: A to se probouzí v našich čakrách.
1: And that is kriya yoga use this very much.
0: A to velmi využívá kriya yoga.
1: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni sar or this sar every sar there are many sar.
0: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
1: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
0: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
1: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
0: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
1: And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
0: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
1: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
0: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
1: But then it goes so smooth.
0: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
1: When a good pianist comes.
0: Když přijde dobrý pianista.
1: And it's then it is said.
0: Tak pak se říká.
1: It's flowing.
0: Že to úplně plyne.
1: Like falling of the flowing of the oil.
0: Jako když teče olej.
1: Or ghee.
0: Nebo ghee.
1: Waterfalls not in balance.
0: Když teče voda.
1: But
0: tak
1: ghee or the oil falls very nice.
0: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
1: And this are harmony. That's my harmonium.
0: Pak je to v harmonii a od toho máme.
1: Harmonium is harmony.
0: Harmonium, že harmonie.
1: So these are last few instructions or the words for you to know.
0: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
1: So use all the name of our yoga postures.
0: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
1: There are some movements which we don't know the name.
0: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
1: We can any name give it.
0: Můžeme je nazvat jakkoliv.
1: These are some little movements.
0: To jsou takové ty drobné pohyby.
1: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
0: A možná jsou v sanskrtu nějak pojmenované, ale nevím.
1: Of course, the wrist, we have the name also.
0: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
1: Elbow, we have also name.
0: Máme i pro loket.
1: Everything is named there.
0: Všechno tam má nějaký název.
1: You know? In English you don't have that much names.
0: V angličtině ani není tolik názvů.
1: Yeah. But in German there are more.
0: V němčině je jich víc.
1: German is more perfect.
0: Němčina je dokonalejší.
1: Than English language.
0: Než angličtina.
1: Some said that in Sanskrit papra the expert of the languages in Salzburg.
0: Linguist.
1: Maybe he's living or he's no.
0: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
1: English is a language coming from German.
0: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
1: And from the French horse boys.
0: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
1: I don't want to discriminate any
0: francouzštiny.
1: But ale this is who told me this.
0: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
1: Few people.
0: Od několika lidí.
1: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
0: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
1: If you speak very good German.
0: Ale když umíte hodně dobře německy,
1: it's like a flow of the oil.
0: Tak je to jako když teče ten olej.
1: But who can speak now good German?
0: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
1: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak is great.
0: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
1: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
0: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
1: I understand what he or she is speaking.
0: Rozumím tomu, co říká.
1: But it is so relaxing language.
0: Ale je to takový uvolněný jazyk.
1: Everything is relaxing.
0: Všechno je uvolněné.
1: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
0: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
1: Please.
0: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
0: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
1: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then said, touch and say, yeah. That is the best language, no?
0: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
1: and
0: a
1: that
0: něco mu řekne.
1: Of the mother,
0: a ten mateřský dotek
1: even animal feels,
0: vnímají i zvířata.
1: When we go and touch the animal,
0: když jdeme a pohladíme
1: home
0: zvíře,
1: animals, don't go and touch the cobra.
0: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
1: But it comes from the heart,
0: a když to vychází ze srdce,
1: even any kind of animals babies.
0: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
1: Our heart melts.
0: Tak naše srdce jihnou.
1: And how cruel it is.
0: A jak je tvrdé.
1: The little chicken babies.
0: Když jsou třeba
1: they are little and they throw them in hot water.
0: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
1: That is sin.
0: To je hřích.
1: A very big sin.
0: Je to veliký hřích.
1: There's no mercy.
0: A ti lidé nemají žádnou milost.
1: Anyhow, wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Come good home.
0: Dojeďte dobře domů.
1: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
0: mnoho
1: all.
0: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
1: Drive carefully.
0: Řiďte bezpečně, opatrně.
1: And make nice interval somewhere standing, resting.
0: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
1: And bless you.
0: A žehnám vám.
1: Alek Puriji Siddhipitha.
0: Jménem Alek Puriji Siddhipitha.
1: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.
3: Mahamandaleshwari Param Hansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डैन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डैन।
0: यस्टरडे वी हैड पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now, what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong,
1: když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong.
1: Tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what, and all they put as a yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se prostě všechno zamíchá dohromady.
0: So there is many things, this exercise and plati and palata and pundra, many things. But that is not a yoga.
1: Čili oni vezmou tady kousek nějakého cvičení, tam vezmou další cvičení a všechno to smíchají dohromady, ale to není yoga.
0: You can speak very good Czech language.
1: Můžete mluvit výborně česky.
0: And you are here 50 years, 60 years.
1: A jste tady třeba 50, 60 let.
0: But still, immediately one will say it is a foreigner.
1: Ale hned na vás je stejně poznat, že jste cizinec původ.
0: Mother tongue language is the mother tongue.
1: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
0: So imitation is not good.
1: Takže napodobování není dobré.
0: We are searching original.
1: A my hledáme to původní.
0: We are losing everything.
1: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
0: So yoga is very simple.
1: Yoga je velice prostá.
0: And very scientific.
1: A zároveň velice vědecká.
0: It calms down our mind, our emotions, etc.
1: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
0: And that affects on our other part of the body.
1: A to má vliv na další části našeho těla.
0: Our nerves.
1: Na nervy.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Organs.
1: Orgány.
0: Circulation.
1: Na krevní oběh.
0: Digestion.
1: Na trávení.
0: Joints.
1: Na klouby.
0: Many things are suffering.
1: Mnoho,
0: if we do something wrong.
1: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
0: If we have half knowledge.
1: Když máme jenom poloviční poznání.
0: Then also suffering.
1: Tak také to přináší utrpení.
0: If we have anger.
1: Když se zlobíme.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Conflicts.
1: Konflikty.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: It's suffering our inner organs.
1: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
0: So if we can slow down.
1: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
0: That no competition.
1: A nezávodit.
0: No challenges.
1: Nemít to jako soutěž.
0: And just do the simple postures.
1: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
0: Yes, he said, Swamiji tells good.
1: Kos to potvrzuje, že
0: this
1: to
0: bird
1: říkám
0: said,
1: správně.
0: Yes, listen to her.
1: Znělo to jako ano.
0: Yes, it was.
1: Bylo to tak.
0: So, also the pranayams.
1: A taky pranayama.
0: So, yoga is yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: So, many people have different names of the yoga.
1: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
0: So, they have put, it's called the International Day of Yoga.
1: A vznikl Mezinárodní den jógy.
0: It's only yoga.
1: Ale je to jenom yoga.
0: Why they didn't write yoga in daily life?
1: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
0: Then other one will say that yoga.
1: A další řekne, proč tam nenapsali
0: then we'll say that yoga.
1: Tu moji jógu, anebo tu moji jógu.
0: So you have one name.
1: Je to jeden název.
0: So your name is only that name.
1: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
0: jedno. Now director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
1: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
0: We have name.
1: Máme jméno.
0: Rama.
1: Rama.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Not a professor Rama.
1: A není to ani profesor Rama.
0: Director Rama.
1: Pan ředitel Rama.
0: Engineer Rama.
1: Pan inženýr Rama.
0: No. Only Krishna.
1: Ne, je jenom Krishna.
0: No other titles.
1: A nemá žádné další tituly.
0: Very simple.
1: Je to velmi prosté.
0: Buddha.
1: Buddha.
0: No one writes Mr. Buddha.
1: Nikdo nepíše pan Buddha.
0: Just Buddha.
1: Jenom Buddha.
0: And similarly Jesus.
1: A podobně Ježíš.
0: So we call Jesus.
1: Říkáme mu Ježíš.
0: Engineer Jesus, Dr. Jesus, Professor Jesus.
1: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
0: The city mayor of the Jesus.
1: Ani pan starosta města Ježíš.
0: So therefore only that Jesus.
1: Je to jenom ten Ježíš.
0: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
1: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
0: We give our humbleness and our respect something to it.
1: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
0: So similarly, yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this, we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď, když přejdeme k cvičení jógy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there is a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19letý mladík se může rychle postavit a

0: Polípky se už nerozpletou.
1: Just lying there.
0: Tak tam jenom tak leží.
1: So there are some people can do.
0: Někteří lidé to zvládnou.
1: So this is individual.
0: A je to individuální.
1: Not for all equal.
0: A není to pro všechny stejné.
1: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
0: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
1: Therefore yoga is yoga, that's all.
0: Proto yoga je yoga a to je celé.
1: Yoga means union.
0: Yoga znamená spojení.
1: Then yoga, it means joined.
0: Yoga je sjednocení.
1: Balance.
0: Vyváženost.
1: Harmony.
0: Harmonie.
1: Uniting.
0: Spojení.
1: It is a science.
0: Je to věda.
1: From the body.
0: O těle.
1: And if we go very deep, still yoga.
0: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
1: That parents begins thinking to have a child.
0: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
1: There they begins to change the diet.
0: Tak začnou měnit způsob stravování.
1: Which kind of grain you should eat.
0: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měly jíst.
1: Which kind of nuts you should eat.
0: Jaké oříšky.
1: Fruits.
0: Jaké ovoce.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Now, you see this puja, what they are doing.
0: A ta puja, které se tady věnují.
1: There is a purification.
0: Tak je očistná.
1: Now, the parents try to purify their energy in the body.
0: Jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
1: This is a science.
0: A už, to už je věda.
1: And it is a true.
0: A je to pravda.
1: You can make experiment.
0: Můžete si udělat takový pokus.
1: So that first they are doing puja.
0: Čili napřed provedou půdžu.
1: The husband and wife both.
0: Jak manžel, tak manželka.
1: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
0: A je to půdža ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
1: It purifies our whole body, whole energy.
0: Půdža, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
1: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
0: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
1: Not like you are thinking of the other person.
0: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
1: doing
0: dalšího.
1: Doing only puja and this, but you are thinking on someone.
0: Děláte společnou půdžu, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
1: That will bring very negative energy, very, very.
0: To by pak přitáhlo velmi negativní energii.
1: You are humiliating that element or the goddess.
0: Je to jako když jako pokořujete ty elementy a bohy.
1: We can control the body.
0: Dokážeme ovládat tělo.
1: But we can't control the feelings and mental thoughts.
0: Ale pocity a mentální myšlenky ovládat nedokážeme.
1: And according to that, the child will become.
0: A podle toho všeho takové dítě se nám narodí.
1: You see, one father.
0: Jeden otec.
1: Have the thoughts. Good.
0: Má dobré myšlenky.
1: But they were two mothers.
0: Ale byly dvě matky.
1: Two women.
0: Dvě ženy.
1: It's a long story of one rishi.
0: Je to takový dlouhý příběh o jednom rishim.
1: He had 13 women, wives.
0: Ten rishi měl 13 manželek.
1: Only.
0: Jenom.
1: And all were like one in the mala.
0: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
1: But one was not, right, she was the eldest one.
0: Ale jedna nebyla tak docela
1: dominating.
0: Byla to taková nejstarší
1: angry,
0: z nich, dominantní a zlobila se.
1: Everything.
0: A všechno.
1: But of course she was faithful to her husband.
0: Ale samozřejmě, že byla věrná svému manželovi, je to pravda.
1: But now she want to sleep with him.

0: time of sunset.
1: A tato manželka s ním chtěla spát v době západu slunce.
0: And he said,
1: the rishi, ten rishi jí řekl,
0: that my dear,
1: moje milá,
0: this time is not for these things.
1: Doba, kdy zapadá slunce, není určena pro tyto
0: this
1: věci.
0: Is time for meditation, for ceremonies, for this and that.
1: To je čas na meditaci a na obřady.
0: It is time where the sun is setting and night is coming. This era is for spiritualities.
1: Když zapadá slunce a přichází noc, tak to je doba, kdy se člověk má věnovat duchovním věcem.
0: And in this time, if someone tries, then will be a negative or a devil.
1: A když někdo v tuto dobu
0: Asuri, Shakti,
1: jakoby dělá něco jiného, tak může vyvolat asurické síly, démonské síly.
0: So, but she was insisting.
1: Ale ona na tom trvala.
0: So her son became as the Rakshasa.
1: A její syn se ovšem potom narodil jako Rakshasa.
0: And from other time for the other woman, his wife, had the divine child.
1: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly božské děti.
0: He became the king of the heaven.
1: The Rakshasa?
0: No, Indra.
1: Indra se stal králem nebes.
0: Became the king of the heaven.
1: Stal se králem nebes.
0: And now the Asura.
1: A ten Asura.
0: He also have a right.
1: Měl taky právo.
0: It is his father's kingdom.
1: Protože říkal, to je přece království mého otce.
0: I am also son of the this rishi.
1: A já jsem taky syn toho rishiho.
0: I have a right.
1: A já mám právo.
0: To have the heaven.
1: Mít nebe.
0: And since that time.
1: A od těch dob.
0: Still fighting wars.
1: Pořád probíhají boje.
0: That's called Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: So when you get child.
1: Takže když máte dítě.
0: With anger. With the hate.
1: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
0: With the pain.
1: S bolestí.
0: Alcohol.
1: Pod vlivem alkoholu.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Then that child.
1: Tak takové dítě,
0: which will come, the soul will come, is still not here.
1: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
0: But it will not be good.
1: Ale ta duše nebude dobrá.
0: So that is very, very important. This positive harmonies, purified good thoughts, and should know the times.
1: A tak je velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
0: So purification of our body.
1: Jde o pročištění těla.
0: Our mind.
1: Mysli.
0: Our feelings.
1: Pocitů.
0: Emotion.
1: Emocí.
0: Our thoughts.
1: Myšlenek.
0: Our awareness.
1: Našeho vědomí.
0: Our consciousness.
1: Vědomí.
0: And our aim for what you are going to get a child.
1: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
0: You are bringing that soul to a human body.
1: Přitahujete duši do lidského těla.
0: You give a human body to that soul.
1: Dáváte tělo určité duši.
0: Now soul is in this body as a prison.
1: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
0: He don't want to go out and he's unhappy be inside.
1: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
0: Someone said.
1: Někdo řekl.
0: I feel so bad under my skin.
1: Cítím se špatně ve své kůži.
0: I don't feel happy in my life.
1: Nejsem v životě šťastný.
0: Better I die.
1: Radši bych umřel.
0: But you can't die.
1: Ale umřít nemůžete.
0: Fear is there.
1: Protože máte strach.
0: So that was that time. Rishis was giving only the children for the world on this earth, for all to do good and spiritual energies and work.
1: A tehdy Rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
0: Then after this, all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
1: Když tedy chcete tu půdu proto, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
0: And mother knows.
1: Tak maminka ví.
0: That some soul is coming to her body or is there.
1: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
0: Father don't know still.
1: Ta otec o tom ještě neví.
0: But she will give him the happy news.
1: Ale ta maminka mu přinese dobrou zprávu.
0: Now that time husband have to help her like a servant.
1: A po tu dobu manželce slouží.
0: But not servant like a slave.
1: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
0: But a protective.
1: Ale jako ochránce.
0: Humbleness, kindness.
1: S pokorou, s laskavostí.
0: Never angry.
1: Nikdy se na ní nezlobí.
0: Never say any harsh word to her.
1: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
0: Of course she also.
1: A ona samozřejmě taky ne.
0: But then it has, must have very particular diet.
1: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
0: Both side.
1: Na obou stranách.
0: Fruits, nuts, honey, jistu. Milk.
1: Ovoce, oříšky, med, mléko.
0: The rice.
1: Rýže.
0: Some good food.
1: Prostě dobrou stravu.
0: No alcohol.
1: Ne alkohol.
0: And no meat, no eggs.
1: Žádný maso, žádné maso, žádné vejce.
0: Now your mother became a holy mother.
1: Z matky se stává svatá matka.
0: Every mother is a holy mother.
1: Každá matka je svatá.
0: And you know what's happening in her body.
1: A víte, co se děje v jejím těle.
0: Even mother don't know exactly.
1: Ani ta matka to přesně neví.
0: But there is new world is creating.
1: Ale vytváří se tam celý nový svět.
0: And who knows? That will be next Kali avatara.
1: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
0: But he will come to that one.
1: Všem ten se narodí tomu.
0: Who is it? Who is very faithful?
1: Kdo je velmi věrný?
0: Husband and wife, they have no interest of the sex.
1: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
0: They want to have pure life.
1: A chtějí žít opravdu čistě.
0: And that child have must a particular constellation.
1: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
0: And that nourishment what mother is taking.
1: A tu výživu, kterou matka přijímá.
0: That goes also in the body of the child.
1: Ta jde také do toho těla dítěte.
0: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
1: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském tělíčku.
0: And there is always puja, morning, noon, evening.
1: Tak na to je také speciální puja na ráno, na poledne a večer.
0: Always divine thought.
1: A s božskými myšlenkami.
0: And she always adores that you are the Atma.
1: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
0: Likewise.
1: Tak podobně.
0: And when the child is born, doesn't matter he or she.
1: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
0: Both are equal.
1: Tak obě ty pohlaví
0: jsou rovné. She is the divine Shakti.
1: Holčička je božská Shakti.
0: And divine Shakti is worshipped first.
1: A ta je uctívána jako první.
0: All the Shaktis.
1: Všechny Shakti.
0: And there are holy places where the Shaktis appeared again.
1: Jsou svatá místa, kde se Shakti znovu objevila.
0: It's 52 holy places.
1: Je to 52 svatých míst.
0: This is story is long, I'm not going to there.
1: Ale to je další dlouhý příběh, do toho se nebudu pouštět.
0: Then child should have very loving care, care.
1: A pak to miminko by mělo mít opravdu lásky plnou péči.
0: Father and mother.
1: Ze strany tatínka i maminky.
0: Now father and mother is like a bird.
1: Teď jsou rodiče jako ptáci.
0: And that baby is like an in the nest egg or a little baby.
1: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
0: Their eyes must be constantly on the nest.
1: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
0: Very often happens in nature, unfortunately.
1: V přírodě se velmi často bohužel stává.
0: The nasty bird comes.
1: Že
0: like a crow.
1: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
0: Or some other animal. And takes the babies.
1: Nebo straka.
0: Little babies and kill, eat them.
1: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
0: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
1: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
0: You can't imagine her pain.
1: A nedokážete si představit její bolest.
0: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
1: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
0: The male bird comes.
1: A přiletí sameček.
0: Also sad.
1: A je také smutný.
0: I witnessed that.
1: Já jsem to viděl.
0: In Jadan Ashram.
1: V ashramu v Jadanu.
0: Big trees.
1: Tam jsou velké stromy.
0: And there's a nest of one bird.
1: A jeden pták tam měl hnízdo.
0: And they both how they were observing.
1: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
0: I was about 3 weeks there.
1: Byl jsem tam asi 3 týdny.
0: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
1: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
0: And unfortunately on 3rd day.
1: A bohužel 3. den.
0: They thought the babies okay.
1: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
0: And crow came.
1: A přišla vrána.
0: And he took babies.
1: A ty ptáčata zahubila.
0: And birds, mother, parents came.
1: A když přiletěli rodiče,
0: very sad.
1: Tak byli velmi smutní.
0: Very sad.
1: Velice smutní.
0: Moving. And she was running behind the crow.
1: A ta samička letěla za tou vránou.
0: Try to pick on his head.
1: A snažila se jí zobákem bouchat do hlavy.
0: But crow is going up and down and see and have you seen such time like these birds?
1: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
0: Therefore,
1: proto
0: the father and mother,
1: otec a matka,
0: they should protect in every aspect.
1: By měli své děti chránit
0: then,
1: ve všech
0: ohledech. Of course, father have to go for work too.
1: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
0: But after work you should come home.
1: Ale po práci byste měli přijít domů.
0: And many, when wife is pregnant,
1: a mnoho mužů, když mají těhotnou manželku,
0: and she is home and she's tired,
1: a manželka je doma, unavená,
0: husband goes in pub,
1: tak manžel chodí do hospody.
0: And drink there and eat there and then comes late.
1: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
0: This is not good.
1: To není dobře.
0: Then it is a ceremony of the birth.
1: Pak je takový obřad při narození.
0: Then for 7 days or 15 days.
1: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
0: The first time saw the sun to the child.
1: Když poprvé
0: also ceremony.
1: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
0: Then when now what kind of nourishment mother should have.
1: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
0: Nowadays they are going artificial, what you call proteins or vitamins and etc. etc.
1: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
0: The real nourishment, real food.
1: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
0: That body accepts.
1: To tělo přijímá.
0: Artificial body doesn't. Accept.
1: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
0: So many tablets what we are taking.
1: Takže ty spousty tablet, které bereme.
0: We are taking because we don't know what to do.
1: Bereme, protože nevíme, co dělat.
0: But this kind of vitamins which is artificial going.
1: Ale všechny ty uměle vyrobené vitamíny.
0: Is effects on the child.
1: Mají vliv na to děťátko.
0: Now,
1: říká, no, a to by dostala přes moje mléko.
0: That's it.

0: To je.
1: So if you want to make your children very intelligent,
0: čili pokud chcete
1: very humble,
0: velmi inteligentní děti,
1: very kind,
0: pokorné a laskavé,
1: strong,
0: silné,
1: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
0: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
1: We have here one our dear sister Kailash.
0: Máme tady naši milou sestru Kailash.
1: She's Indian.
0: Ona je Indka.
1: Now she's living in Atlanta.
0: Teď žije v Atlantě.
1: Of course, they are spoiled.
0: A samozřejmě, že jsou zkažení.
1: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
0: A taky berou všelijaké vitamíny. A
1: but her nourishment.
0: Ale její výživa.
1: And her mother.
0: A výživa její maminky.
1: That ask her.
0: Tak na to se jí můžete zeptat.
1: And I think she should write what after the birth one should eat.
0: A myslím, že by měla sepsat to, co
1: the
0: se má.
1: Child jíst. Will be strong.
0: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
1: Very vivid. Very aware.
0: Plné života, bdělé.
1: Very conscious.
0: A přitom vědomé.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So I think I know my mother had that diet.
0: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
1: And so we know. So I was very small like you were.
0: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
1: And when my mother would eat little bit chili or something.
0: A moje maminka si dala trochu chili.
1: I was making war.
0: Tak jsem pak bojoval.
1: Well, so this is the duty of the father.
0: A to je povinnost otce.
1: And you know, don't think that mother is everything. No, no. Father is more than mother.
0: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
1: Father is protector.
0: Protože otec je ochránce.
1: Father is the master.
0: Otec je pán.
1: Father is blessing you.
0: Otec je požehnání.
1: And you know, the father have more love to the child than a mother.
0: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
1: But he doesn't show.
0: Jenom to nedává najevo.
1: Because the father have little bit not ego but proudness.
0: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
1: It must be.
0: A musí to tak být.
1: Father should not become down.
0: Otec by neměl být.
1: Always energy, alert, clear.
0: Skleslý, ale měl by být plný
1: energie. And now
0: energie.
1: Education begins.
0: A teď začíná výchova.
1: So after how many days you comes to the sun to see the sun?
0: Po kolika dnech s tím děťátkem jít na slunce?
1: When you give the solid food to child?
0: Kdy mu začí dávat pevnou stravu?
1: So this comes to the samskaras.
0: A to všechno se zapisuje do samskár.
1: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
0: A jsou určité obřady v určitém věku.
1: So I turn little bit road in different direction.
0: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
1: But this is also included with the yoga.
0: Ale to všechno je také součástí jogy.
1: And then will comes the mantras and exercises.
0: A pak přicházejí mantry a cvičení.
1: All our chakras in the body.
0: A všechny čakry v těle.
1: There are chakras on the futsal.
0: Jsou čakry i na chodidlech.
1: And this is called the earth chakra.
0: A jsou to zemské čakry.
1: And the mother or father.
0: A matka nebo otec.
1: They should massage every day futsal and palms.
0: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
1: And it should be like this little copper bowl.
0: Může to být něco takového jako tady taková kovová miska.
1: And little pure cow ghee or butter.
0: A čisté kravské ghee nebo máslo.
1: Put little on the futsal.
0: Trošku dáte na chodidlo.
1: Are you interesting?
0: Zajímá vás to?
1: Yeah, when I was about a few weeks only.
0: Když mi bylo jenom pár týdnů.
1: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
0: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
1: But what can I do?
0: Ale co jsem...
1: She hold my foot and she was co masáž

0: that like this.
1: Čili takto se to masíruje.
0: You will see how brilliant your brain will be.
1: A uvidíte, jak brilantní budete mít mozek.
0: And how healthy you will be.
1: A jak zdraví budete.
0: All organs, everything will be relaxed.
1: Všechny orgány budou uvolněné.
0: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
1: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá
0: noha. It's tickling.
1: Šimrá to.
0: If you do slowly, slowly tickling.
1: Když to děláte pomalu, tak to šimrá.
0: And if you do little bit strong, then it's pleasant.
1: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
0: And then on the palms.
1: A potom na dlaně.
0: Many mothers knows.
1: Mnoho maminek to ví.
0: Kiran, are you right? Am I right?
1: Kiran, mám pravdu?
0: Your mother was tickling you?
1: Šimrala tě takhle maminka?
0: She have now grandchild and she's doing.
1: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
0: So this chakras, then there are our chakras from the ankle joint till the knees.
1: Další čakry pokračují od kotníků až po koleno.
0: This chakras belongs to the vegetation.
1: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
0: And from knees till the hip joints.
1: A od kolen po kyčle.
0: Is called animal chakras.
1: Jsou zvířecí čakry.
0: Ashram the pashu shakti.
1: Je tam pashu shakti.
0: So there becomes animal energies coming up.
1: Čili tím vzrůstá tak jako animální energie.
0: And that is the time when the child or the your child becomes what we call teenager.
1: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
0: And that needs the parents awareness and food.
1: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
0: And then comes the human chakra.
1: Pak je část lidských čaker.
0: From the bottom of the spine.
1: Od konce páteře, kostrče.
0: Till the small of the brain here on the neck, where the spine is joining our skull.
1: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
0: This is called human chakra.
1: Čili tam všude jsou lidské čakry.
0: So, joined up between animals and humans.
1: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
0: So, if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
1: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
0: And then animal chakras will become weaker.
1: Tak ty zvířecí čakry se tím oslabí.
0: But now is more active animal chakras than the human chakras.
1: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
0: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
1: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
0: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
1: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
0: There are many brain centers.
1: A je mnoho mozkových center.
0: There's a bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: The nectar.
1: Tam je nektar.
0: And Sahasrara chakra for moksha.
1: A Sahasrara k mokše.
0: So the whole body of the human.
1: Čili to je celé lidské tělo.
0: Have so such a construction.
1: A je tak postavené, poskládané.
0: That everything is in human body.
1: Že je v něm úplně všechno.
0: But this have to be taken care from father and mother.
1: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
0: And watch your children.
1: Sledujte své děti.
0: When which kind of society they are, which kind of company they are.
1: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
0: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
1: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
0: It is from that time where the parents should think about this all, the way how this Saul comes to this earth.
1: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
0: Responsibility of the parents is not only to give the birth, give a birth to child.
1: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
0: But responsibility of the giving the all the human qualities.
1: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
0: Humbleness, kindness, everything.
1: Pokoru, laskavost, všechno.
0: And so this is a union.
1: Čili to je spojení.
0: From the cosmos.
1: Mezi vesmírem.
0: Where this soul comes is called soul. Is called atma anatma. Jivatma is atma anatma.
1: Odkud přichází ta duše? Je atma a jivatma.
0: So it means atma is the supreme.
1: Atma je to svrchované.
0: And jivatma is the soul.
1: Jivatma je duše.
0: So the soul is a mixer of the atma and jivatma.
1: Čili duše je vlastně taková směs toho átma a džívátma.
0: Let's say that your soul is coated from the átma.
1: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím átma.
0: And above that over is the samskaras.
1: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
0: That your karmas.
1: To jsou vaše karmy.
0: So soul is protected inside.
1: Ta duše je ochráněná uvnitř.
0: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
1: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
0: In the Upanishad is written.
1: V Upanishadách se píše.
0: I think it's Brahadaranya Upanishad.
1: Myslím, že to je tato Upanishada.
0: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
1: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
0: Is prepared for the soul to journey to the earth.
1: A připraví cestu na zem.
0: With all kinds of securities, this everything.
1: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
0: Then it comes to our earth, the era of our earth.
1: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
0: It comes in that environment first into the water.
1: A napřed se dostává do vodního prostředí.
0: Humidity.
1: Do vlhkosti.
0: Clouds.
1: Do mraků.
0: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
1: A není to nic viditelného, je to astrální záležitost.
0: But it comes down as the seeds on this ground.
1: Pak přichází v podobě semen na zemi.
0: Then it goes to the vegetation.
1: Pak prochází vegetací.
0: The seeds of the vegetation.
1: A semínky semeny té vegetace.
0: And then is searching where it will come.
1: A pak hledá, kam půjde dál.
0: According to destination. Or destiny, sorry.
1: Podle svého osudu.
0: Karma, etc., etc.
1: Podle karem a tak dál.
0: Now where this soul should go in which body.
1: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
0: 8.4 millions different creatures.
1: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
0: And soul have to send back from the space.
1: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
0: But according to the karma it goes there.
1: A podle karem jdou na konkrétní místo.
0: Blessed, lucky,
1: požehnaní, šťastný.
0: Fortunate one.
1: S velkým štěstím.
0: That soul comes to the human body.
1: Se duše dostává do lidského těla.
0: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
1: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
0: This is only the last gate.
1: Tam je ta poslední brána.
0: To enter to the liberation.
1: Odkud může vstoupit.
0: If we don't follow the human rules,
1: když se nebudete řídit lidskými pravidly,
0: kindness, humbleness,
1: nebudete laskaví, everything, pokorní a tak dále,
0: and if we neglect all spirituality and everything,
1: a budeme zanedbávat duchovnost a všechno,
0: then the last milestone which we have,
1: tak ten poslední takový milník, který máme,
0: we missed the last milestone.

0: tak ten vlastně mineme.
1: And we go again to the cycle.
0: A znovu spadáme do toho koloběhu.
1: So human is on the first, on the last, on the milestone.
0: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
1: To enter in Brahmaloka.
0: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
1: But many, many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
0: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky dolů a točíme se v tom koloběhu.
1: It's not sure that it will come to your country back.
0: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
1: You were fighting against other country.
0: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
1: Now you are born there.
0: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
1: and you will
0: bojovali.
1: Fight to your country.
0: A budete bojovat proti té předchozí.
1: You never knows where you will come.
0: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
1: And maybe you will not come as a human.
0: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
1: Again we don't know.
0: Nevíme.
1: One saint said,
0: jeden světec řekl,
1: patta tutta dal se le gayi pavan udai. Ab bichare kab milenge, dur padenge jai. From this tree,
0: z tohoto stromu,
1: in the fall season,
0: na podzim,
1: with the wind,
0: s větrem,
1: strong wind came,
0: přišla vichřice,
1: and leaf broke from this tree,
0: a
1: fall down,
0: ze stromu padá list.
1: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
0: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
1: Patta tutta dal se, that leaf fall down, separated.
0: List spadl daleko od stromu.
1: Destiny of the wind took far away.
0: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
1: Now the leaf said.
0: A lísteček na to říká.
1: This separation.
0: Toto oddělení.
1: My destiny has taken far away.
0: Můj osud mě zanesl daleko.
1: Will I come again?
0: Jestli pak se ještě vrátím.
1: On my beautiful branch of that my tree.
0: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
1: And I will be on my same place.
0: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
1: How nice my garden park is.
0: Jak krásná je ta moje zahrada.
1: But the destiny has taken so far away.
0: Ale osud mě zanesl tak daleko.
1: So don't think that it will come again on this tree.
0: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
1: This is the reality.
0: Taková je skutečnost.
1: So as long as we are living.
0: Dokud žijeme.
1: We are human.
0: Jsme lidé.
1: What means for me human?
0: Co to znamená pro mě být člověk?
1: What makes me human?
0: Co ze mě dělá člověka?
1: How to create the human?
0: Jak ze sebe udělat člověka?
1: Etc.
0: A tak dál.
1: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
0: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
1: And then you continue do your sadhana.
0: A pak pokračujete dál ve své sádhaně.
1: And there are many, many sadhanas.
0: A je mnoho různých sádhan.
1: Yesterday we were singing.
0: Předevčírem jsme zpívali.
1: That bhajan.
0: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.
0: Pel

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat pravdu a nepravdu.
0: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
1: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
0: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
1: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
0: Brahma Satya.
1: Brahma Satya.
0: And Jagat Mithya.
1: A Jagat Mithya.
0: Brahma Satya. The final truth.
1: Brahma Satya, konečná pravda.
0: Is the Brahman.
1: Je Brahman.
0: Jagat Mithya, this samsara, this world.
1: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on.
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny said.
1: Osud říká.
0: You are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: we will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: so
1: je.
0: This unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years, and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this, the t-shirt, no?
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude pryč.
0: This is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here, beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné,
0: we
1: zelené.
0: We wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There are two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic, even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte,
0: still.
1: Že schořela, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.
1: Plasty nejdou zničit.
0: Well, this is other subject.
1: Tak přejdeme na jiné téma.
0: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
1: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
0: Let's say that you have 500 billion years life.
1: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
0: But on one day will come the border.
1: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
0: Adio. So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
1: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
0: How to do?
1: Jak na to?
0: Do

0: Vairagya, detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stuck here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat,
0: you take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat, Swamiji, ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco odešlo, tak to odešlo.
0: Forever.
1: Je to navždy pryč.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Voda. To. But the attachment is just for your surviving.
1: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
0: Otherwise it is said.
1: Jinak se říká.
0: From here, from the earth.
1: Odsud, od země.
0: Till the Brahmaloka, on the way.
1: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
0: This you have to resign the attachment.
1: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
0: Pravda. All the 12 months.
1: Všech 12 měsíců.
0: You have to practice.
1: Je třeba, abyste cvičili.
0: To be above the attachment.
1: Abyste se posunuli nad připoutanost.
0: And the ball will, this bell will say there is no 13 months.
1: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
0: But it is, there are 13 months.
1: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
0: Every third year.
1: Každý třetí rok.
0: One month is going more.
1: Máme o měsíc víc.
0: How?
1: Jak to?
0: Because month is counted with the moon.
1: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
0: Every third year.
1: A každý třetí rok.
0: There's a 13 full moons.
1: Je 13 úplňků.
0: So that is already counted a extra month.
1: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
0: Yes or no?
1: Je to tak nebo není?
0: So in the Jyotish.
1: Takže v Jyotishi.
0: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
1: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
0: That is a mathematic.
1: A to je matematika.
0: And that is true. It will come.
1: A je to pravda, opravdu to tak bude.
0: They will say what time and how long will last.
1: Oni předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce, jak dlouho bude trvat.
0: Yes, somebody is telling me.
1: Někdo mi to
0: říká. Okay. So, my dear.
1: Takže moji milí.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: When we come to yoga.
1: Když přijdeme k józe.
0: Then we should not only jump like a monkey here and there.
1: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
0: Come to the real yoga.
1: Ale přijít k té pravé
0: yoga. But asanas and pranayams.
1: Asány a pranayama.
0: It have great meanings.
1: Mají veliký význam.
0: Evening we will have again lecture on this.
1: A večer budeme pokračovat.
0: Little bit I will continue.
1: V přednášce na toto téma.

0: Give up the will.
1: On má mysli vzdej se své vůle.
0: Stubbornness, yeah. In will in a negative way.
1: A tím se myslí ta ta tvrdohlavost.
0: Come with me.
1: Pojď se mnou.
0: And I will show you the Atma.
1: A já ti ukážu, co je Atma.
0: The real self.
1: Skutečné já.
0: Naham karata. Sridip Narayan Bhagwane ki jai. Shri Sata Guru Deva ki jai.

0: So it is a beautiful bhajan written by Shridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Shridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej sem a tam, nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Védách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
0: You are the one who foster love among all.
1: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
0: Don't quarrel among yourselves.
1: Nehádejte se mezi sebou.
0: And if some people are against the Satsanatan Dharma,
1: pokud je někdo proti Satsanatan Dharmě,
0: don't mind them.
1: Nevšímejte si jich.
0: Like Swami Avatarpuri said, don't point with the fingers on them.
1: Jak říká Swami Avatarpuri, neukazujte prstem.
0: But follow great men.
1: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
0: Like Rama.
1: Jako je Ráma.
0: Be strong.
1: Buďte silní.
0: And endure through various times.
1: A vydržte všechny možné časy.
0: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
1: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
0: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
1: O mý drazí, meditujte na pána Šivu.
0: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
1: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
0: Svaraja is the word.
1: Svaráč, nezávislost.
0: And this can be understood spiritually and also politically.
1: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
0: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
1: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
0: They even met.
1: A dokonce se setkali.
0: It's written in Lila Amrit.
1: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
0: And because today is India Independence Day.
1: A protože dneska je den indické nezávislosti.
0: So attain Swaraja, independence.
1: Dosáhněte nezávislosti, Svaráč.
0: And then if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
1: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
0: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
1: Ať už světského i duchovního bohatství.
0: I have found Gurudev Puriji.
1: Našel jsem Gurudeva Dev Purijiho.
0: He is without any form, Nirakshara.
1: Je Nirakshara bez podoby.
0: And Nirdaya without any wish and without any cause.
1: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
0: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
1: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
0: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
1: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
0: Sena today, Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
1: Sena to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
0: Milane, you bring together, you unite.
1: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
0: So we will now all together sing.
1: Tak teď si ho zaspíváme.
0: The melody you will maybe know.
1: Možná tu melodii znáte.
0: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
1: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
0: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
1: Když tam Swamiji měl na sobě.
0: It was inside this bhajan.
1: to velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
0: It very touched us and we were thinking what is it about?
1: A my, nás velice zaujalo, říkali jsme si, co je to za bhajan.
0: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
1: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
0: But then we asked Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puriji.
1: Ale poprosili jsme Mahamandaleshwara Swamiho Gyaneshwara Purijiho.
0: And he was very kind and he translated.
1: A byl velice laskavý a přeložil
0: so
1: nám
0: these
1: ho.
0: Are his words.
1: Takže to jsou jeho slova.
0: Sridip Nariyam Bhagwane Ki Jai. Sridip Puriji Mahadeva Ki Jai.